Oh,

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
3: Express. Music first. Express FM.

0: kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
2: Express FM.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Express. Music first. Express FM.

4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To

0: vše v PVA Expo Praha Letňany.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

Krásné nedělní dopoledne všem, kdo jste si naladili Express FM, přeje Veronika. Dnes jsem tu opět jako supl za Radka až do 14. hodiny. Kdo jste poslouchali včera, tak dobře víte, že jsem absolvovala včera večer, odpoledne, celý den vlastně rozlučku se svobodou, ne vlastní, cizí. Velký úspěch je, že jsem zůru, že jsem tady, že jsem jakž takž v pořádku a plná energie na to pro vás vysílat, ale musíte mi trošku pomoct s playlistem. Mám to opět volná místa pro vaše hudební tipy, které můžete posílat na číslo 602 604 903. Dnes nás čeká další krásný den. Odpolední teploty budou šplhat k 22 stupňům Celsia, takže opět babí léto, jak má být. Pozor, v úterý má být až 24. To je už skoro léto, jak už jsem včera říká, léto se vrací jako zombie, jako hodná zombie. Takže posílejte tipy, já vám předem děkuju za ně a za chvíli vám řeknu, jak jsem už podruhé jela lanovkou na Petřín a řeknu vám k tomu nějaký poznatky další. A hrát si budeme Clockworks a hrát si budeme Godarda s Cat Burns dohromady. Tak hezký poslech a hezký den vám přeju.

0: Včera jsem už po druhé v tomto týdnu jela lanovkou, novou lanovkou na Petřín, respektive z Petřína. Protože je krásné počasí, je víkend a v 16 hodin, kdy jsem se chystala vyjet tou lanovkou, tak ta fronta čekajících na lanovku se táhla až k tomu památníku obětem komunismu od Olbrama Zoubka, takže strašně dlouhý kus. A sice kapacita té lanovky se zvýšila na 120 lidí, interval je 10 minut, při velkých frontách je 6 minut, ale i tak to vypadalo, že by to čekání prostě bylo přes hodinu, i když to tam jde dost rychle, lidi ubývají, takže jsem se rozhodla, že to vezmu opačným směrem, že si tu ten Petřín vyšlápnu a svezu se směrem dolů. Tak a mám k tomu několik poznatků. Jednak jsem přišla na to, že na Nebozísku se staví pouze směrem nahoru ta lanovka. Pozor, máte tam šanci přistoupit do té lanovky. Tam se dá taky přistoupit, nejenom vystoupit, takže to je taková možná typovka, když jsou dlouhé fronty, mohli byste to zkusit tam takhle jako přistoupit a ještě se tam vmáčknout. No a pak je další poznatek ten, dobře, ze zhora vůbec nebyla skoro fronta. Hned jsme šli do vozu, okamžitě, když jedete ze zhora. Ale pozor, ze zhora, když jedete, tak je to ten vůz, který mrkne, ale nerozsvítí se červeně. Takže pokud si chcete užít tu lanovku rozsvícenou červeně, tak musíte jít prostě nahoru. Tak tohle je ještě pár tipů k té nové lanovce pro všechny, kdo se teprve chystají svést se nahoru nebo dolů. Hrát si budeme Kenny Graves, hrát si budeme taky Empire of the Sun. Ještě jednou hezké dopoledne od Veroniky. Jonášové mají svátek, takže všechno nejlepší.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Restaurace Masaryčka slaví 5 let. Přijďte ochutnat narozeninové menu se speciálním svaženým sýrem, oblíbeným Masarykovým dezertem a slavnostním koktejlem. V jedinečné atmosféře restaurace na historickém Masarykově nádraží. Masaryčka. Už 5 let měníme jídlo v zážitek. www.masaryčkarestaurace.cz.
7: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci
8: Express. Music first. Express FM.

První hudební tip mi dorazil od Honzy, který by rád slyšel Bena Kristovao dohromady s Davidem Kollerem, jejich dokonalý pár, který dali dohromady ještě s Fiddlerským. K tomu Davidu Kollerovi v pátek vydal novou desku, je to jeho 6. solovka, jmenuje se Nebudem se bát a hostuje na ní například světoznámý kytarista Aldi Meola. Na textech se podílal překvapivě taky třeba Patrik Hartl. No a křest proběhne 27. května na centrálním kurtu na Pražské Štvanici, ale ještě předtím 3. prosince čeká Davida Kollera úplně jiný projekt a je to velká pocta Karlu Krylovi z hosty, která se odehraje v O2 Univerzu. Tady už je ten dokonalý pár.

0: Já mám ještě takový doplněk k tomu prosincovému koncertu Koller Krill. David Koller a hosté Podsta Karlu Krillovi, který proběhne v O2 Univerzu. Je to vlastně takový bonusový koncert festivalu Prague Sounds, který probíhá v listopadu. Tento koncert byl přidán na program. A jako hosté toho speciálního koncertu Davida Kollera budou například Aneta Langerová, Vladimír Merta a nebo Lenka Dusilová. Teď nám zahrají, zaspívají Carlita se Sophie Tucker a je to skladba nová, jmenuje se Manhattan.
1: Sobotní dopoledne na Express FM.
2: Express FM.

0: Hrady a zámky a další památky ve všech krajích se dnes už podruhé otvírají zdarma. Poprvé se tomu stalo na konci srpna. Ten den otevřených dveří se koná v celkem 106 objektech, ale podmínkou té návštěvy je mít předem zarezervovanou vstupenku na konkrétní čas či okruh. Je ještě dost brzy, 10:34, to byste mohli stihnout vyrazit na nějaký zhradu nebo zámku, je na to ideální počasí, ideální čas. My si teď na Express Rádiu poslechneme skladbu. Asi už tušíte, no jej, kdo by nepoznal. Lajova Bušvaka a jejich Love Story.
1: Express.
2: Express FM.

Express FM. Novinka. Express FM.

Letos vyšla velká spousta skvělých českých desek, ale jsou dvě alba, ke kterým se vracím pořád, který jsou pro mě naprosto mimořádný, zásadní a budou zásadní prostě pořád. A až přijde na nějaké ty výroční ankety, tak budu mít opravdu velké těžké dilema. Tak ty dvě desky mají obě jednoslovné názvy. Oba ty názvy začínají na... Nezačínají na stejné písmeno. Je to pasta fotr. A je to něco a jejich majonéza. Prostě každá z těch desek je úplně jiná a každá je naprosto skvělá a perfektní a dokonalá. Tak si dáme z něco jejich noční plán. Tak vám možná za chvíli řeknu, kde něco můžete vidět v blízké době naživo.

0: cítím teď.
1: Já se taky necítím úplně nejlíp po té rozlučce se Svobodou, ale to nevadí. Jsem tady, to je důležitý. Slíbila jsem, že vám prozradím, jak to mají něco aktuálně s koncertováním. Mají úžasně nabitý ten koncertní rok. Ty koncerty, které mají, jsou famózní, fantastické, protože dost přitvrdili, zhustili. Ten set tomu odpovídá a myslím, že se to strašně moc užívá.

A v říjnu je můžete vidět už teďka 2. října v Děčíně z Nauza orchestra, pak 7. října České Budějovice, 9. října Kopřivnice, no a 10. října v pražském kampusu Hybernská, v Hybernské ulici, tam bude společnost Arnika slavit 25 let. Arnika je neziskovka, která má na srdci životní prostředí a stará se například o zachování stromů a alejí podél cest. Takže, to byly něco, pustíme si Gabriels a jejich Glory. Express FM.

Tak to byly Editors, které velmi brzy přivítáme v Praze i s jejich novou deskou. Dnes máme víkend a to znamená, že playlist je z částky určený vašim hudebním přáním, vašim hudebním tipům, které mi samozřejmě můžete posílat na číslo 602 604 903. Stačí tam vypsat, co byste rádi slyšeli, a pokud tu skladbu najdu v našem archivu, tak ji samozřejmě okamžitě, téměř okamžitě pustím. My si teď poslechneme společně Davida Bowieho, to už jsme tu dlouho neměli, a vybrala jsem skladbu Starman.

Na zítřek připadá státní svátek, bude to den české státnosti. Připomínáme si bratrovraždu, zavraždění, dnes svatého Václava, jeho bratrem Boleslavem. No a to už víte, že zítra jsou obchody zavřené, tedy ty obchody z plochu nad 200 metrů čtverečních. Ale co všechno byste mohli zítra podniknout, tak to vám budu říkat a přednášet v této hodině. Jsou různé dny otevřených dveří. Veřejnosti se otevře například Strakova akademie, tedy sídlo vlády České republiky. Můžete si tam prohlédnout jednací sál vlády, reprezentační prostory, můžete si prohlédnout zahradu, bude tam taky interaktivní expozice Cesta republiky. Ty prohlídky jsou zadarmo, pochopitelně začínají v 10 hodin a poslední skupina vyjde v 17 hodin. Otevře se veřejnosti také ministerstvo financí v Pražské Letenské ulici. Tam bude otevřeno od 9:30. No a Národní technické muzeum bude také otevřené a můžete využít běžnou nabídku expozic. Co dalšího můžete dělat? Například bude nějaký koncert po celém Česku. Můžete vyrazit zítra nebo dnes večer, netradičně v neděli na koncert. Já se na to podívám a pak vám to řeknu. Hrát si teď budeme píseň z nové desky, chystané desky Fontaine's DC a jmenuje se Marianne. Express FM.

Český rapper Izomandias vyprodal svůj historicky největší koncert v O2 aréně za rekordních 16 hodin. Ten koncert proběhl včera. Izomandias ho odpálil ukřižováním a co jsem tak viděla po sítích, tak byly tam mošpity, vypadalo to hodně divoce a myslím, že se to lidé užili. Pro velký zájem byl přidán ještě jeden termín, a to termín na dnešek, a tam by měly být vstupenky ještě k mání, takže pokud u toho chcete být, tak zkuste. A další koncert proběhne v klubu Roxy, kam přijede slavný, velký a velmi oblíbený a žádaný britský DJ James Hype, který hraje house, ale do toho houseu míchá třeba i hip-hop nebo R&B. Já myslím, že tohle byste asi měli znát. James Hype, Midji, De La Rosa a Ferrari.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Restaurace Masaryčka slaví 5 let. Přijďte ochutnat narozeninové menu se speciálním smaženým sýrem, oblíbeným masarykovým dezertem a slavnostním koktejlem. V jedinečné atmosféře restaurace na historickém Masarykově nádraží. Masaryčka. Už 5 let měníme jídlo v zážitek. www.masaryčkarestaurace.cz.
2: Music. First. Express FM.

Dnes a zítra máte poslední šanci vidět ve Vladislavském sále Pražského hradu vystavené korunovační klenoty. Ta další šance přijde zase za rok, protože díky výnosu prezidenta Petra Pavla se korunovační klenoty vystavují nově každým rokem. Zvláštností té výstavy v tom letošním roce je, že po dlouhé době je vystaveno také korunovační roucho, což je takový vzácný barokní plášť, který je vyrobený z italského červeného sametu a je lemovaný hermelínem, což je ne sír, ale kožešina. Z Haranosta je, no, tak je krásný, prostě typický hermelínový plášť, jaký vidíme v pohádkách nosit krále. Tak to roucho tam můžete samozřejmě vidět také, kromě toho žezlo, jablko a královskou korunu. Takže poslední dva dny šance vidět korunovační klenoty. Hrát nám teď budou Radiohead, pustíme si taky Mint Royal a pokud máte chuť na nějakou skladbu, kterou jste třeba dlouho neslyšeli nebo kterou máte oblíbenou, tak mi neváhejte napsat na číslo 602604903, tam přijímám vaše hudební tipy. Express FM.

za další hudební tip. Dostala jsem zprávu. Momentálně jsme s kolegy v práci na Pražském hradě v restauraci Vikárka. Rádi bychom si poslechli Welcome to the Jungle od Guns N' Roses. Přejeme všem krásnou neděli. Předpokládám, že tam pracujete v té restauraci. Asi teda zdravím do kuchyně. Nevím, jestli se nepletu, jestli tam nesedíte třeba na nějaké poradě. Nečekáte na jídlo, ale předpokládám, že tedy jste v kuchyni a potřebujete něco na odpich, aby se vám jako dobře dělalo, do skoku bylo. Já tady bohužel, pánové, a možná dámo, nemám Welcome to the Jungle a říkala jsem si, jaký ten song od Guns N' Roses, který máme v archivu, by byl trošku podobný. No a napadl mě song z jejich první desky Appetite for Destruction z roku 1987 a zní to asi takhle. Slash tam pěkně hraje na kytaru a je to skladba Sweet Child of Mine, snad nevadí, snad potěší. Ať vám jde práce hezky od ruky a všem hodně chutná.

Guns N' Roses jsem viděla dvakrát v životě a byly to dva diametrálně odlišné koncerty. Jednou na tom legendárním koncertu na pražském Strahově, kde jim před kapely dělali Soundgarden a taky Faith No More. To byl prostě super festival. Dorazilo tam asi tak jako 40 tisíc diváků a byl to fantastický koncert. A ten druhý jsem zažila v O2 aréně o hodně později, v roce 2010. O2 aréně dohrála předkapela v 9 a pak se čekalo asi 2,5 hodiny na to, až začnou hrát Guns N' Roses. To bylo úplně šílený, protože jste v hale, už je docela pozdě, začínalo se asi v 11:30 a nemáte co pít, jsou fronty na záchod, prostě bylo to tam takový hodně nervní, si pamatuju. A Guns N' Roses myslím, že vykopávali právě songem Welcome to the Jungle. Pár lidí odešlo, ale prohloupilo, protože Guns N' Roses nakonec hráli 3 hodiny, asi do 2 do rána a byl to docela dobrý koncert, jako fakt se mi to docela líbilo nakonec. Litovala jsem pak jako lidi, zaměstnance O2 areny, protože to museli připravovat na hokej na ráno, tak se tam asi zdrželi až jako třeba do poledního, jo. Ale no, tak to jsou moje zkušenosti s koncerty Guns N' Roses, ale Guns N' Roses jsou jako proslulí svými zdrženími nejenom před koncerty, ale taky prodlevami s vydáváním desek, že jo. Za chvíli si pustíme jinou rockovou partu a budou to Foo Fighters. Dnes mi píšete o takové jako samé old schooly, jo, takže tady mám připravenou Bjork, George Michaela, Mobyho, tak já to promíchám ještě s něčím takovým jako mladistvějším, pokusím se.

Teď tady čtu o zajímavých výsledcích studií, které byly zaměřené na hudební paměť a emoční vývoj a ukázaly, že mozek je v období dospívání vůči hudbě mimořádně vnímavý a že k písním, které člověk slyší mezi 13. a 18. rokem života, si vytváří pouta, jsou výrazně silnější než ta, která vznikají u hudby poslouchané v pozdějším věku, takže 13 až 18. Co jste do sebe hustili, k tomu se teďka vztahujete, nejenom nostalgií. Potvrzují to i údaje o poslechu na platformě Spotify. Dospělí si dlouhodobě častěji pouštějí hudbu ze svého dospívání, než skladby z jakéhokoliv jiného životního období. Takže kapely, které jste milovali v 16, pro vás nepředstavují pouhou nostalgii, ale jsou hluboce zakotveny ve vašem mozku. Tak si vzpomeňte, co jste poslouchali od 13 do 18. Já jsem v té době byla zrovna revoluce, 89. rok, když mi bylo 14 let, takže já jsem pořád dokola, ale do kolečka, dokola na svém walkmanu do sebe hustila Led Zeppelin, Doors, protože to byla tehdy taková post-hippy hudba. Všichni jsme chodili ve zvolenčí patchworkovým oblečení. Měla jsem peace signs na krku a chodila jsem bosá. Takže jako tyhle ty věci s tím spojený, psychedelický, hodně jsem poslouchala muzikál Vlasy v originále, hodně jsem poslouchala tehdy v tom porevolučním období samozřejmě Karla Kryla, Martu Kubišovou a tak, ale jako ty Zeppelini a ty Doors ve mě docela zůstaly, myslím, hluboko a ty Vlasy a Jesus Christ Superstar třeba jsem taky hodně poslouchala. Takže, no, je to zajímavý, vždycky na to slyším, jako na tyhle ty věci, když je zase lehnu, tak jako se ve mně, jako zastavím se na chvíli a položím se do toho víc, než asi do jakýchkoliv jiných skladeb. Tak to byl takový jako námět na zamyšlení a možná to je ten důvod, proč si dnes píšete o samý jako starý věci, starý, ale dobrý věci, jako třeba mám tady žádost o Talking Heads. Super, děkuju. Mě potěší vždycky Talking Heads. Ale tak si dáme Peggy Goo.

Tak tohle typický zvuk zpěvačky Ray, ten velikánský ensemble, co ji doprovází. A v této písni Joey doprovází ještě její dvě sestry, Ama a Absolutely, které ji doprovázely i na tom turné, které se zastavovalo v Praze. Děkuju, že reagujete na tu závěr, na ten závěr té studie zaměřené na hudební paměť a emoční vývoj, který prokázal, že k písni, které jsme poslouchali intenzivně mezi 13. a 18. rokem, máme velmi silná pouta a jsou hluboce zakotveny v našem mozku. Honza mi napsal, že ulítával na Bonnie M, Abě a samozřejmě Kiss. A Katka píše, že v tom věku pro ní byly zásadní The Cranberries a že souhlasí se mnou s muzikálem Hair. Doteď je to můj all time favorite film. Taky. Pláču tý poslední scény strašně, vždycky a pokaždý prostě, ať si to pustím jako v krátkém nějakém klipu, tak vždycky prostě začnu brečet. No, každopádně pro Katku tedy její přání The Cranberries, tak na silné vazby, přátelé, vybrala jsem skladbu Animal Instinct, míň známou, takovou míň ohranou. Express FM.

0: Vy mi dneska tady dáváte. Martina napsala, ahoj Veru, musím se taky ozvat. Vlasy, máme to stejně, taky vždy na konci pláču, taky je to můj nejvíc film. Tak co kdybychom dali nějaký song z vlasů, ať se navzájem potěšíme. Krásný den všem. No mám ho tady, nebudu lhát, mám tady tu finálovou píseň, tak si ji dáme. Muzikál Vlasy je třetí film Miloše Formana, který natočil ve Spojených státech. Je zvláštní, že se vybral muzikál. Je vlastně zvláštní, že český emigrant do Ameriky natočil takovéto výsostně americké téma, portrét generace hippies, která protestuje proti válce ve Vietnamu, ale stále tam se tím táhne samozřejmě ta formanovská nit spoura jedince proti systému, to téma vzpurného mládí, které touží po svobodě, které revoltuje proti konzervatismu starší generace a tak dále. Takže 1979 vznikl tento úžasný film, který se stal legendárním, kultovním a vznikl podle broadwayského muzikálu, který se hrál od konce 60. let. No tak pojďme si to dát, pojďme si to dát. No, 6 minut to trvá, tak si to užijeme.
1: Express.
2: Express FM.

Protiválečný song par excellence, Hair, Let the Sunshine In. No, hrálo intro a už mi tekly po tvářích slzy, jako zvlášť vzhledem k současné politické situaci. Děkuju, že máte reakci na tohle song, který vám poslala vše Martina, a byl to asi dobrý nápad, protože mi píšete, že děkujete. Tak jo, tak to byl takový odskok do 70. let u nás na Expressu, teď už si pustíme zase něco současného a můžete mi dál psát vaše hudební tipy. A no, nechám to finále dohrát, to je jasný. A pustíme se Biba Rubí a její Memories. Každopádně něco na tom průzkumu, o tom, co slyšíte od 13 let výš, tak to si pamatujete hodně, tak něco na něm bude. Express FM.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Restaurace Masarička slaví 5 let. Přijďte ochutnat narozeninové menu se speciálním smaženým sýrem, oblíbeným Masarykovým dezertem a slavnostním koktejlem v jedinečné atmosféře restaurace na historickém Masarykově nádraží. Masarička. Už 5 let měníme jídlo v zážitek. www.masaryčkarestaurace.cz.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Express. Music first.

Tak to byla Adele. Vy mě dneska chcete snad zabít, milí posluchači. Já jsem hlásila, že jsem po rozlučce se Svobodou, ne vlastní, ale cizí. A jsem tak jako na měko, protože jsem moc nespala a vy mi tady posíláte takovýhle perly, takže po tom, co jsme si pustili her, tak Soňa si napíše, prosím, něco z filmu Singles. No dobře. Ten soundtrack z filmu Singles, ten film vyšel v roce 92, je super, vždycky jsem ho strašně milovala, natočil ho Cameron Crowe a ten soundtrack byl nesmírně, ale nesmírně důležitý pro žánr grunge, protože pomohl dostat tu seattleskou scénu do povědomí široké veřejnosti a na tom soundtracku jsou Alice in Chains, Pearl Jam, Chris Cornell, Soundgarden samozřejmě, Mudhoney, Jimi Hendrix, Screaming Trees, Smashing Pumpkins, Mudder Love Bone a další a další. Takže já jsem tady zvolila Screaming Trees a píseň Nearly Lost You. Express FM.

0: protože ve Vrchlabí je letiště. To když jedeš z Vrchlabí na Trutnov, jako když jedeš tady do Krkonoš, třeba z Vrchlabí ze Špindlu, kdybyste jeli na Pec, tak jedete okolo letiště. A v Lánově jsou takový velký hangáry, tam byl nějaký asi pravděpodobně, mám ten dojem, takový zeleninový sklady. Velký. Ty už asi moc nefungujou.
1: Ano.
0: A někde prostě to letadlo musí zazimovat. Tak mu prostě sundali křídla a normálně to letadlo za prostě točící se vrtule jelo prostě se zazimovat. A všichni to samozřejmě natočili a říkají, je možné, že by takovéhle letadlo mohlo na silnici? Samozřejmě, že nemohlo. Jo?
1: Co?
0: No. Hele, takhle už se tím zabývají samozřejmě policajti, ale už se taky ví, co to je za letadlo. Je taky Letmont Tulak české výroby, že to nějaký ultralight, ale hod prostě někomu se nechtělo to dávat ještě na nějaký vozík a tak prostě to šlo vlastní cestou. Takže to jenom sjelo v podstatě takhle ze silnice, projelo to kruhovou křižovatkou a podle mě na další křižovatce
1: už to
0: bylo pryč. No. Ale to řekl bych, že to bude teďka aktuální. Já jsem to teda jako zaznamenal až dneska, byť jsem samozřejmě ve Vrchlabí zrovna byl, ale tohle letadlo jsem nepotkal.
1: Zrovna
0: jsem ho nestihl.
1: To je taková škoda.
0: Už jsem psal kamarádům, jestli někdo neví, kdo to byl, zatím teda se mě neozvali. Tak uvidíme. Třeba se toho domáknu. Ale oni to budou vědět, policajti, podle mě dřív, protože letadlo jen tak neschováš.
1: Jo, a tak ono má to taky na sobě formule. Nějakou SPZ-ku, ne?
0: No, má nějaký OK, něco takového, nějaký drobný písmena tam bude mít, jo. Ale že to není formule, která ti někde ujede a za asistence dalších kamarádů. takže tak, klidně se podívejte na novinky.cz, jo. Tamto letadlo.
1: Já tady koukám, ale tak dodržoval rychlost, jenom teda nezablikal, no, musel.
0: No, když neměl, on neměl čím.
1: No právě, a tak mohl aspoň vytáhnout ruku a ty řiď, ne?
0: A já řiď? On ruku a já řiď?
2: Express FM.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
5: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
6: Hudba na prvním místě.

0: vzniku grunge a tady ta kapela nová, Florence Road, dívčí kapela z Irska, dokazuje, že ten grunge nabírá znovu na síle, slyšíte to tam sami a slyšíte sami, jak Lily Aron skvěle zpívá a jak má v hlase takovou jako nádhernou chraplavou barvu. Moc se mi líbí, tahle mladá kapela a tato píseň 7563 je o takovém pocitu ztracenosti, disorientace, toho, že se cítíte sám sobě cizím, takže dost podobné pocity, jako měli v 90. ty kapely a zpěváci, který začali dělat grunge. Takže celé se to točí v takových cyklech. Teď si pustíme další z vašich tipů. Bude to Moby a jeho skladba Lift Me Up.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: To byla aktuálně nejhranější skladba na Express FM, 23-letá americká zpěvačka Olivia Rodrigo a píseň The Cure. Teď je na řadě song od Šimona Holého. Šimon Holý, to je člověk mnoha talentů, jednak je výborný scénárista a režisér. V kinech má právě autorský film Čeka Čeka s Janem Cinou a Pavlou Tomicovou. Taky ale je skvělý moderátor, musím říct, a také je autorem filmové hudby. Napsal třeba hudbu pro filmy Olma Omerzu, rodinný film nebo Všechno bude. No a nejnověji můžete jeho muziku slyšet v novém seriálu Filtr. Je to skvělý seriál, který je k vidění na i vysílání. Je to seriál, jehož mladý hrdina právě opustil základní školu a hlásí se na střední výtvarnou školu, kde se poprvé vážně zamiluje a zamiluje se do kluka. Hlavní roli výborný Antonio Šoposky, jak jsem říkala, moc doporučuju. No a Šimon Holý k tomu v rámci muziky spolupracoval třeba s Ankym, se skupinou VR Domy a taky s Evou Pašut. A právě tuto píseň si pustíme, jmenuje se More Than a Friend.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM. FM.

0: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
1: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
2: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morivo Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vyplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Music. First.
7: Express FM.

0: V tomto týdnu jsme tu jako hosta ve studiu měli Leoše Kišu, což je novinář, ale především spisovatel, který se zaměřuje na žánr sci-fi a taky fantasy a píše a vydává ty knihy zejména pod pseudonymem František Kotleta. Mezi jeho nejznámější knihy patří například Bratrstvo krve, což je hodně krvavá upírská fantasy, taky sci-fi sága Legie, anebo Příliš dlouhá swingers party. No a s Petrem si povídali například o tom, zda se ta proroctví, nebo to, o čem píše ve svých knihách, často naplní, nebo nikoliv.
1: Většina mých knížek se nakonec naplní, takže předpokládám, že se to naplní, ale naštěstí já už v roce 2060 byl tak starý, že možná ani nebudu vědět, kdo jsem. Třeba Syndikát se zrovna naplňuje celkem vtipně, ale to je o tom, že samozřejmě jsem před, já nevím, jsem napsal před dvěma lety asi, tak jsem mluvil s odborníky, říkají, jo, za 3 roky to takhle bude, takže v tuhle chvíli se to děje kolem nás a jako vždycky ty lidi říkají, to je hrozně děsivý, já říkám, není to děsivý, prostě se to děje, to s tím nic neuděláte, no.
0: Celý rozhovor si můžete poslechnout v podcastu na našich webovkách expressfilm.cz nebo na všech podcastových platformách, tam rozhovor najdete pod značkou Host Express FM. Jdeme si hrát další muziku, mám tu ještě pár místa nebo trochu místa pro vaše hudební tipy, ještě stále můžete půl hodinky psát, číslo 602604903, tak si dáme Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance.
2: Express FM. This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

Slouchali jsme novou tvorbu z dílny Kings of Leon, My Whole World, a teď si zase chvilku poslechneme češtinu. Bude to skupina Good Times Only, která letos vydala skvělou desku, tohle mi ještě nikdy nikdo nedělal. A křest proběhne 21. listopadu v klubu Meet Factory na Smíchově v Praze. My si pustíme píseň GTFO, zkrátka Get the Fuck Out, ale je tam taky Good Times Only v tom. A je to písnička o období, kdy už je člověku jasný, že jeho vztah nemá cenu lepit, že prostě nevydrží, že je odsouzený k zániku a že ho čeká v období, který vůbec, ale vůbec nebude příjemný. A já jsem si zjišťovala, kdy se lidi nejvíc rozcházejí, tak je to před Vánocema v prosinci a dokonce statisticky bylo vyhodnoceno to nejkritičtější datum, kdy se rozchází nejvíc lidí a je to 11. prosinec, tak prosím vás 11. prosince buďte sami, jakam se zalezíte a nechte ten 11. prosinec bez výbuchu a hádek prostě prošumět. Tady jsou Good Times Only, GTFO.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland. Express FM.

0: Express Filmix.
1: Tento týden se v kinech konečně seznámíme s českým Oscarovým kandidátem. Vítězným dokumentem z Berlinále, pozoruhodným a extrémně silným snímkem režisérky Pepi Lubojacky, Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Film vypráví o sourozenecké lásce a závislosti a diváci ho označují za emocionální horskou dráhu, inovativní, šokující a brutálně upřímnou. Pepa 5 let natáčela film, ve kterém sleduje svého milovaného staršího bráchu a jeho život se závislostí. Proč připravila jejího bratra a dva bratrance o vztahy, zdraví i střechu nad hlavou? A co když za tím vším nestojí závislost samotná, ale něco, co začalo daleko dřív? Neotřelý mix intimních deníkových záběrů, oživlých fotografií, stylizovaných vzpomínek a grafických koláží dělá z filmu originální zážitek, který je syrový i hravý zároveň. Jako režisérka a sestra stojí Pepa před otázkou, na kterou neexistuje snadná odpověď. Kde končí láska a začíná kontrola? Zachraňovat nebo nechat jít?
2: Svět prostě pozběrá, já si potřebuji něco dát.
3: Teďka umřel.
2: Víš, ale potřebuji si něco dát.
3: Ty jsi brácho na ulici už nějakých 8 let.
2: Jsi se alkoholik, ne?
3: Co přijde dál?
4: Slyšel jsem, že se vzorce opakují.
5: Opakují.
4: Opakují.
5: Opakují.
4: Opakují.
1: Na plátně přivítáme také Breda Pitta, a to v thrilleru Davida Ayera V srdci divočiny. James je penzionovaný vojenský expert, který se svým psem, německým ovčákem Odinem, taktéž válečným veteránem, vydává na výlet do drsné aljašské divočiny. Jejich výprava se zkomplikuje, když James s malým letadlem vinou zdravotní indispozice havaruje. Ti dva už v minulosti ve válečné zóně dokázali, že se jeden na druhého můžou stoprocentně spolehnout. Zvládnou ale spolu zdolat nástrahy aljašské divočiny, kde číhá smrtelné nebezpečí na každém kroku? Aljašku ve filmu zastoupila

0: Panenská příroda Nového Zélandu. 62-letý Brad Pitt zvládl většinu akčních scén natočit bez kaskadéra.
1: Good job, buddy. It's just you and me, boy. I'll get you home. I'll get you home. I'll get you home. The heart of this beast is strong.
2: Express Filmix
3: na Express FM.
4: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
3: Express.

0: A to byl Paramore. Poslední hudební tip, který se mi podaří nacpat do našeho playlistu a vyplnit vám tak hudební přání. Děkuju za ty tipy, které jste mi dnes celé 4 hodiny vytrvale posílali. Byly to skvělé tipy, ráda se mi hrála. A mám pro vás poslední informaci dnešního odpoledne víkendového, a to je to, že české tenistky dělí už jen krůček od získání poháru Billie Jean Kingové, protože ve finále této soutěže vedou nad Ukrajinou 1-0 na zápasy a dělí je už jenom jediná výhra od 12. titulu v historii. Ten první bod pro tým kapitánky Báry Strýcové získala Karolína Muchová, která porazila Angelínu Kalininovou 6-2 a 6-3, a triumf Češek v té týmové soutěži může završit wimbledonská šampionka Linda Nosková, která se utká ve druhé dvouhře s Elinou Svitolinovou. Tak držíme palce. Vám přeju krásný zbytek nedělního odpoledne a zítra je státní svátek. Doufám, že budete mít volno. Já nikoliv, já tu s vámi budu opět mezi 10. a 14. hodinou a moc se těším. Mějte se nádherně. Ahoj.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
2: Prague Sounds, the festival.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
9: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
8: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
9: A můžete využít i výhodné financování.
8: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
10: Express. Music first.

0: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat. To musíte zažít.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
4: Express FM.
5: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
6: Co je nového na Express FM?
7: Koukněte na expressfm.cz.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds. Festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
4: Prague Sounds, the festival.
5: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně?

0: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Vítkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu.
1: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
2: Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostily.cz. A pohodička na terase taky potěší.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci
9: Express. Music first. Express FM.

0: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Music. First.
7: Express FM.

0: Stop. Press Stop. To nejlepší z Express FM.
1: Není to úplně poslední den tohoto víkendu, je prodloužený, ale formálně končí nedělí a to znamená, že na Express FM je tu statistické okénko a nebude to nuda. Je to tradiční výčet všeho, co přinesl playlist do našeho éteru. Co je nového a co nejhranějšího se dozvíte právě teď v Express Top. Je tady první novinka, která pro někoho bude vzpomínkou na léto. Skladbu What a Life vydal australský producent a DJ Fisher ve spolupráci se zpěvačkou Florence Arman. Skladba vyšla 26. června pod hlavičkou Fisherova vlastního vydavatelství Catch and Release, kde kdo se ptá, kdo je sakra Florence Arman. Narodila se v Tyrolsku do britsko-irské rodiny muzikantů. Její otec Howard Arman je známý dirigent a skladatel, matka je hlasová koučka a její bratři působí jako jazzový kytarista a hudební producent. Takže odmala byla samá nota. Své dětství strávila pendlováním mezi Velkou Británií a Německem, což se často odráží v jejich textech o hledání domova a dospívání. Sama o sobě s humorem prohlašuje, že její den začíná dvěma snídaněmi a vypitím asi 34 šálku typického britského čaje PG Tips. Nás ale zajímá, jak zpívá. Toto je první nová hudba tohoto končícího týdne. Fisher, Florence Arman, What a Life.
0: 10 nejhranějších singlů a 5 novinek.
2: Express Top.
0: Novinka.

0: Pylon, tak se jmenuje nejnovější album zpěvačky Býva Dubí. Za nás je velmi vydařené a možná stejně jako my dojdete k závěru, že tohle si musím pustit ještě jednou. Na albu je mnoho skladeb, ve kterých můžete narazit třeba i na Hayley Williams z Paramore a další. Tahle se jmenuje Memories a byla 10. nejhranější tohoto týdne. Novozélandsko-jihokorejská zpěvačka Rosey, členka světoznámé K-popové skupiny Blackpink, o sobě dala v polovině září vědět novým singlem New Trick. Vydání singlu provázela obrovská globální kampaň. Oficiální hudební videoklip, který režíroval slavný dánsko-americký režisér Dave Meyers, ten natáčel klipy třeba pro Taylor Swift, Harryho Stylese, byl totiž kompletně natočen na nový iPhone 18 Pro v rámci prestižní série Apple Shots on iPhone. Zatímco její úspěšný debut Rosey, který obsahoval megahit Apathy s Bruno Marsem, byl spíše mixem alternativního popu a dojemných balad, druhé album se vydává celkem jiným směrem – rock a R&B. Údajně tím naplní poprvé i stadiony solo, mimo domovskou formaci Blackpink.
1: Novinka Express Top.

0: Deváté místo má německý DJ Coulter s vypůjčenou skladbou z roku 1985. Ostatně není jediný, kdo si už tuto skladbu od Colonela Abramse zpracoval po svém. Celkově jsem jich napočítal 11 oficiálních, včetně legendárního projektu Zombie Nation nebo DJ Tonky. Mezi novinky jsme tento týden vměstnali i duo Veja Project. To tvoří zpěvačka Olivia Hardy a její bratr William Gao, kterého můžete znát jako herce ze známého Netflix seriálu Heartstopper, neboli Srdcerváči. Pro tuto dvojici představuje single Vogue zajímavý hudební posun, zatímco dříve byli známí spíš svými intimními jazz-popovými baladami s pianem, tento track přináší klubovou energii. Minulý týden jim vyšlo album Nocturne a na této desce propojili své klasické hudební vzdělání s tím, co teď uslyšíte jako novinku číslo 3.
1: Express Top. Novinka.

0: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. kalkulátor.cz.
2: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčský les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostyly CZ. A pohodička na terase taky potěší.
3: Express FM. Hudba.

7563 je pro irskou hudební rodinu z Florence Road symbol známého, ale zároveň náhodného detailu, který člověka dokáže vytrhnout z pocitu odcizení a úzkosti. Někoho by vyvedlo toto číslo z úzkosti, kdyby za ním byly alespoň 3 nuly, že? Florence Road a místo 8. Fat Dog je jedna z nejdivočejších senzací současné britské alternativní scény. Tato sedmihlavá smečka pochází z jižního Londýna. Kapelu sformoval frontman a hlavní mozek Joe Love během nudy a frustrace za covidových lockdownů. Původně skládal elektronickou hudbu sám v pokojíčku, ale postupně kolem sebe nabalil skvělé muzikanty. Dnes přichází s v pořadí čtvrtou ochutnávkou z jejich vysoce očekávaného druhého studiového alba s provokativním názvem Cancel Me, I'm Tired, které oficiálně vyjde 2. října. Jen co single vyšel, na BBC z něj byli tak poprdění, že ho označili jako hottest record. Ale upřímně, proč ne? Tenhle single se jmenuje Call It What You Want. Novinka Express Top.

zpěvačka Ash je šťastně vdaná. Po druhé, ale singlem Stop the Wedding se vrací k prvnímu neúplně vyvedenému svazku, kdy nejlepší, zpětně viděno variantu, mělo být zastavit přípravy na svatbu, spálit šaty a jít si svou cestou. Snad se její aktuální muž John Canada nedočká podobné pocty. Ash byla sedmou nejhranější v tomto 39. týdnu na Express FM. Poslední novinka je od australské kapely DMAs. Navzdory tomu, odkud jsou, se o nich hovoří jako o kapele s nejčistším britským zvukem. Ten pečlivě pilují na svém vlastním studiu v Glebe v Sydney. Sami muzikanti ale označují Velkou Británii za svůj druhý domov. Vzhledem k obrovské britské fanouškovské základně a neustálému koncertování tady tráví podstatnou část roku. Pak se taky pravidelně vrací do LA kvůli studiové práci a nahrávání s americkými producenty. No, a to dělá jejich hudbu takovou, jaká je. Jejich pátá deska je eponymní a jmenuje se Killing Time. Tady jsou DMAs. Express Top. Novinka.

0: to byla poslední novinka od DMAs, kterou si údajně vyprodukovali kompletně sami. Nenechali si do jejich poslední desky nijak mluvit a s tím, jak zní jejich eponymní záležitost, jsou maximálně spokojeni. Šestku má Barry Can Swim. Tento skotský DJ vlastní jménem Joshua Maney usoudil, že trocha francouzského doteku neuškodí a tak se po známém hudebním vzoru dopustil tanečního tracku s elektronickým nádechem a la Justice. Single se jmenuje Dance, Dance, Dance.
1: Express Top. Na Expressu.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
4: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
7: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

A když se na ně podíváte, uvidíte, jak ti to dnešní, už skoro rokoví bardi vypadali jako malí kluci na rodinných oslavách v Tennessee. Celá píseň je vlastně takovým poděkováním jejich rodinám za to, kde dneska jsou. Toto byli Kings of Leon a páté místo na Express FM. Čtyřka, a dá se odhadnout, že nezůstane jen u ní, patří další rodinné seanci tří sester. Rachel Agatha Keen je Ray. Lauren Ama Keen, umělecky jen Ama. A Abilene Keen, ta vystupuje pod uměleckým jménem Absolutely. Je velmi úspěšnou textařkou, psala songy třeba pro Lisu z Blackpink, Ty naše nebo Normany. No a pak mají ještě jednu ségru, Caitlin, ta ale ještě studuje a hudbě se nevěnuje. Zatím. Single Joy je skvělá jízda, u který byste byli rádi, kdyby nikdy neskončila. Tady jsou tedy Ray, Ama...

Pamatujete si, co jste dělali před 5 lety? Tehdy 17-letá Olivia Rodrigo v lednu vydala svůj první single Driver's License a přes noc doslova zbourala internet. Teď už je z ní trojnásobná držitelka Grammy, která právě rozjíždí své masivní arenové turné Unrevealed Tour. Minule byla jedničkou našeho playlistu, dnes je její single The Cure na bronzu. Stříbro bere Miley za svého velmi čerstvého 10 dní nového alba. Celé album nemá úplně nejlepší hodnocení, ale my vyzobáváme jen to nejlepší. Titulní song je na druhém místě Express Stop.

0: posloucháte Express Top.
1: Rekapitulace. Novinka číslo 1. Fisher a Florence Arman, What a Life. Novinka číslo 2. Rosey, New Trick. Veja Project, Vogue, novinka číslo 3. Další novinkou jsou Fat Dog, Call It What You Want. A poslední novinkou jsou DMAs, Killing Time. Aktuální desáté místo, to je Bíba Dubí a Memories. 9, Coulter, Trapped. 8 jsou Florence Road. Sedmičku má Ash, Stop the Wedding. Dance, dance, dance. To je Barry Can't Swim a místo 6. Na 5 jsou Kings of Leon, My Whole World. Čtyři, Ray, Ama a Absolutely, Joy. Minule první, dnes třetí, Olivia Rodrigo a The Cure. A na dvojce je Miley, Bass Persuades.
2: Express Top.
1: Pokud máte pocit, že podzim už klepe na dveře a sluníčko pomalu ztrácí sílu, i když tento víkend to docela šajnuje, tak kdykoliv potřebujete potřebovat slunce v duši, pak se automaticky obracejte na Jungle, protože takové je celé album této londýnské trojice. Čistá esence pozdně letního optimismu, která nám uzavírá tuto hodinu s nejlepší a nejnovější hudbou na Express FM. Tady jsou Jungle a Someday Somewhere.
0: Toto je nejhranější song Express FM.

0: Express. Trendy Express. Příjemnou neděli, posloucháte Trendy Express. V dnešním díle se postavíme do fronty na chleba. Ne, ale ledajaký. Proč Kylian Mbappé po 20 letech opustil Nike? A taky co všechno si možná budeme za chvíli kontrolovat v kapsách před odchodem z domu? O tom bude dnešní pořad. Pojďme na to.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: kolik jste ochotní zaplatit za chleba? Já nevím, 50 korun, 300, 500 za nějaký hodně dobrý kváskový a co třeba 1300? V newyorské čtvrti Soho otevřela rakouská pekařská rodina Auderových svůj první podnik ve Spojených státech, jmenuje se Rye, no a koncept je vlastně dost jednoduchý. Hlavní hvězdou je jediná věc, obří zhruba 1,5 kila vážící žitný kváskový bochník. Cena $60. A samozřejmě internet se mohl zbláznit. Na obranu toho chleba. Není to úplně obyčejný bochník v přepočtu za 1300. Vyrábí se ze 100% biožitné mouky, kterou rodina dováží z Rakouska. Fermentuje až 24 hodin, potom se myslím dalších 6 až 8 hodin musí nechat uležet. No a recept vychází z více než 50leté pekařské tradice rodiny Aureových. No, pokud chcete jako ušetřit, můžete si koupit půlku za 30 anebo čtvrtku za $15. A nebo si můžete rovnou dát jenom namazaný krajíc. Těch tu mají asi tucet variant a stojí od 5 do $14. Nejlevnější je v podstatě jenom chleba s máslem a solí. Potom tu ale taky mají možnost s arašidovým máslem a džemem, meruňkovou marmeládou, medem a semínky a nebo s lososovými jikrami. No takhle, pozor, ono se řekne chleba s máslem. Údajně testovali 15 různých másel, než vybrali to pravé. Což už je úroveň výběru másla, no ke které se ani doma nedopracuju. Majitelé cenu vysvětlují kvalitními surovinami, roční výrobou a samozřejmě tím, že provozovat pekárnu na Manhattanu není úplně levná disciplína. A upřímně možná je těch $60 vlastně ta nejlepší marketingová investice. Kdyby stál 20, asi o něm dneska nemluvím v Trendy Express. Všiml si toho třeba Lidl, který hned zareagoval a rozhodl se oslovit frontu před virální pekárnou. Zaparkoval přední reklamní auto s mapou k nejbližší pobočce, kde si můžete chleba koupit za $3.99. Videa z pekárny obletěla celý svět, reagovali samozřejmě i Rakušané a taky jsem viděla hodně reakcí z Německa, s tím, že u nich stojí takový chleba kolem 12 eur. Pořád dost, ale ne $60. No jenže fronta se stojí v Soho, na ten za 60. Co bude dál? Kafe za $30? Jo, počkat, vlastně to už tam mají taky.
1: Trendy Express na Express FM.

0: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Být bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
2: Haló, tady kalkulátor. Koupil byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
3: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
4: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostily.cz. A pohodička na terase taky potěší.
5: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: Express. Music first. Express FM.

Michelinské hvězdy už asi znáte, ale víte, že průvodce Michelin poslední roky rozdává i klíče? Ne od pneu servisu. Klíče jsou hotelovou obdobou michelinských hvězd. No a právě teď Michelin zveřejnil jejich nový celosvětový výběr. V tom letošním je celkem 2832 hotelů po celém světě. A stejně jako u restaurací můžete mít jeden, dva nebo tři klíče. Klíče jsou docela novinka, Michelin je začala rozdávat teprve v roce 2024, nejdřív postupně v jednotlivých zemích a od loňska funguje výběr globálně. No a podle čeho se pozná dobrý hotel? Inspektoři sledují pět věcí: architekturu a interiérový design, kvalitu a konzistentnost služeb, osobitost hotelu, poměr mezi cenou a zážitkem a také to, jestli hotel nějakým způsobem zapadá do místa, kde stojí a pomáhá vám tu destinaci skutečně zažít. A stejně jako u restaurací, tam inspektoři chodí anonymně. Michelinské hvězdy v Česku máme, a co klíče? Taky máme. Letos je získalo 11 českých hotelů, 10 z nich má jeden klíč a jeden má dva. Tři zatím nikdo. Tím nejvýše oceněným je Fairmont Golden Prague, tedy bývalý Interkontinentál na pražském nábřeží. Ten si dva klíče udržel i letos a je pořád jediným dvouklíčovým hotelem u nás. Jeden klíč má třeba také Andaz Prague v bývalém cukrovarnickém paláci, hotel Perk v Šumperku nebo vila Julius a Emma v Karlových Varech. Takže to rozhodně není jenom soutěž pražských pětihvězdičkových hotelů. No a kolik stojí noc v hotelu s michelinským klíčem? Nemusíte kvůli tomu nutně vybírat spořící účet. Třeba pražský Mosaic House, který má jeden klíč, se dá podle termínu najít, no i za 2000 za noc. Takže michelinský klíč automaticky neznamená michelinskou cenovku. Samozřejmě, pokud chcete dva klíče, ve Fairmont Golden Prague se bavíme spíš o částkách, které startují kolem 10 000 za noc. Takže jestli jste si mysleli, že Michelin řeší jenom to, kde se dobře najíst, už vám může naplánovat v podstatě celý víkend. Hotel máte vyřešený, restauraci. No a protože pokud Michelin zopakuje loňský harmonogram, někdy v zimě by nás mohl čekat i nový český restaurační výběr. Ten loňský zveřejnili kolem 11. prosince. Tak uvidíme, jaké hvězdy se letos rozsvítí na českém gastronebi. Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: Express.
1: Posloucháte Trendy Express, no a teď vyrazíme od hotelů a taky chlebů k fotbalu. Kylian Mbappé po 20 letech mění tým. Francouzská fotbalová hvězda přezová kopačky Nike za nové od švýcarské značky On. A není to jenom další sponzorská smlouva. Značka On totiž zároveň s Mbappém oficiálně vstupuje do světa fotbalu. Mbappé byl s Nike spojený prakticky celý život. Značka ho začala podporovat ještě když byl dítě. Myslím, že když mu bylo 7 nebo 8. Od roku 2019 už dostával i vlastní signature kopačky. První byly Mercurial Bond Dreams, inspirované pařížským předměstím, kde vyrůstal. Jeho smlouva s Nike skončila letos 31. července. Přesná částka, kterou dostával, veřejná není, ale podle francouzského L'Équipe mu Nike při vyjednávání o novém kontraktu nabízelo kolem 20 milionů eur ročně. To je částka na úrovni LeBrona Jamese. No, ale Kylian řekl ne a šel k On. Nová smlouva je na 10 let a ani tady neznáme přesnou částku. Víme ale, že dostane nejenom peníze, ale také akcie společnosti. Stává se tedy zároveň podílníkem, podobně jako to má Roger Federer, který je s On spojený už několik let. No a On si k tomu rovnou založilo i fotbalovou divizi. Jejím šéfem, tedy Director of Football, je Thierry Henry. Do vývoje produktu je zapojená také švýcarská reprezentantka a hráčka Barcelony Sydney Schertenleib. No a Mbappé pak nemá být jenom tváří, ale přímo testovat a spoluvytvářet nové kopačky a oblečení. Co právě většinu lidí trochu zaráží, je, že ty kopačky ještě vlastně nejsou hotové. Jo, člověk by čekal, že Kylian a On představí novou spolupráci a rovnou začnou novinky prodávat. Jenže první fotbalové produkty On půjdou do prodeje až v roce 2027. Mbappého už sice fotografové zachytili na tréninku v Realu v bílém prototypu, ale v prvním soutěžním zápase po oznámení spolupráce nastoupil opět ve svých starých Nike Mercurial, jen byly kompletně bílé a logo Nike bylo schované. Takže nové On kopačky zatím možná nejlépe uvidíte ve videohře. V EA Sports FC 27 už totiž Kylian pobíhá v bílých kopačkách s logem On. Virtuální Mbappé je tedy v nové éře o něco dál než ten skutečný. A právě tady ještě přichází jedna otázka. Kolik budou tyhle kopačky stát? On je totiž prémiová značka a ani běžecké boty rozhodně nepatří k nejlevnějším. Jenže fotbal není jenom o profesionálech, kteří kopačky dostanou zadarmo. Jsou to hlavně miliony dětí a teenagerů, kteří chtějí hrát v tom, co nosí jejich idol. Ostatně sám Mbappé při loučení s Nike napsal, že jednou z věcí, na které je nejvíc hrdý, bylo vidět svoje kopačky na nohou milionů dětí. No a tady bude On muset trochu přemýšlet. Dětem roste noha, kopačky se mění, rodiče kupují znovu a znovu. A když bude Mbappého nový model stát prémiové peníze, možná po něm budou děti toužit, ale rodiče už o dost míň. Ceny zatím On neoznámilo, takže možná, no, nebude nejtěžší ty kopačky vyrobit, ale dostat je opravdu na nohy běžných fotbalistů. Pro Nike navíc Kylianův odchod nepřichází úplně v ideální chvíli. Značku taky opustil Lamine Yamal, který přešel k Adidasu. Jedním z těch důvodů bylo, že se bál, že bude trošku ve stínu Kyliana u Nike, tak si řekl, tak já půjdu k pruhům. No a tento měsíc přišla ještě jedna taková symbolická rána. Po téměř 18 letech Nike vypadlo z amerického indexu S&P 100. No, takže On má Mbappého, Henryho, pozornost celého fotbalového světa a ambice. Tak teď už jenom potřebuje ty kopačky.
0: Trendy Express na Express FM.

0: Trendy Express. Trendy Express. Donatella Versace překvapila svět módy a krásy, když oznámila vstup do nové značky, která s Versace nemá nic společného. Roka půl poté, co skončila jako kreativní ředitelka módního domu své rodiny, oznámila nový projekt. Společně s americkou společností Revolve zakládá zatím nepojmenovanou značku, která má propojit módu a beauty a má být zaměřená hlavně na mladší generaci. Donatella v ní bude působit jako Chief Creative Officer a dostane na starost celou kreativní vizi. Je to docela zásadní nový začátek. Do čela Versace se Donatella postavila v roce 97 po smrti svého bratra Gianniho, no a kreativně vedla značku skoro 30 let. Až v březnu 2025 z pozice kreativní ředitelky odešla a stala se hlavní ambasadorkou značky. Krátce na to se změnil i majitel. Prada se na koupi Versace dohodla v dubnu 25 za zhruba 1,25 miliardy eur. No a převzetí definitivně dokončila potom v prosinci téhož roku. Versace dneska patří pod stejnou skupinu jako Prada nebo Miu Miu. Donatella se teď ale pouští do úplně něčeho nového, název značky tedy zatím neznáme, neviděli jsme žádné produkty. Víme ale, že jako první přijde na řadu beauty, až potom móda. Celý projekt má být hodně postavený na online světě, sociálních sítích, celebritách a na tom propojení taky módy s hudbou a popkulturou, což je něco, co Donatella ve Versace dělala vlastně docela dobře, šlo jí to, věděla, kdo je in, uměla oslovit správné osobnosti. No a Revolve na tomhle právě typu prodeje vyrostlo, takže tady je určitě shoda. Na první produkty se teda musíme počkat na příští rok. No takže skoro 30 let byla Donatella Versace tou ženou, která určovala, jak vypadá Versace. No a teď poprvé zjistíme, jak vypadá svět podle Donatelly bez Versace.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

že kapela Muse přišla o svůj dlouholetý instagramový účet ve prospěch nového AI agenta od Mety, jste na Express FM už slyšeli. Kapelu teď na Instagramu najdete jako Muse Band. Nový agent od Mety je nejenom roztomilý, ale objevují se na něj i docela zajímavé reakce. Meta ho propaguje mimo jiné jako nástroj, který vám může pomoci ušetřit peníze, hledat zapomenutá předplatná, vyjednávat lepší ceny nebo zkoušet získat peníze zpět. Jeden uživatel

0: Dokonce tvrdí, že mu Muse našel předplatné knih, na které jeho žena rok zapomněla, zrušil ho a podařilo se mu získat zpět celý rok plateb. No a co se, to je taková, to je trošku takový insiderský jako AI joke, že taky jeden z designérů Muse má moc velkou radost, že to je první AI, jejichž logo nevypadá jako zadní otvor. Všimněte si někdy, dejte si schválně jako, že AI logos a ono prostě všechno vypadá jako taková dírka s hvězdičkou takovou kolem. No, pryč od toho, pojďme k tomu, k čemu jsem se chtěla dostat. Teď Meta evidentně chce, aby Muse nezůstal jenom v telefonu. Na konferenci tento týden představila totiž společnost takzvaný Muse Charm. Je to malý přívěsek, velikost zhruba, já nevím, pozdra na AirPody, který může ten nosit třeba na klíčích. Jo, má takový malý vlastní displej, má vlastní 5G připojení, můžete přes něj se svým AI agentem mluvit v reálném čase. Je to takový vlastně jako AI Tamagotchi, které vám místo toho, že ho krmíte, třeba právě ušetří peníze na těch předplatných. Cena zatím není známá, Meta ho chce ale začít prodávat letos na Vánoce. Možná si vzpomínáte, a třeba já, na co jsem si hned vzpomněla, bylo, že vlastně tím trošku předběhli OpenAI a bývalého šéf designera Apple Johnnyho Ivea. Ti vlastně jako už, no podle mě už pár let se spekuluje o tom, že právě OpenAI měla vyjít s nějakým takovýmhle přívěskem, který byste mohli mít, já nevím, jako na krku nebo někde, měl to být taky spíš jako malej reproduktor, do kterého vy byste mluvili a on by vám odpovídal. Takže evidentně tenhle ten závod o to, kdo vám prodá nějaký nový kus hardwareu jenom pro AI, skutečně jako odstartoval a už nejenom za oponou, ale už jsme u hotových produktů. Jinak Meta včera ukázala ještě jednu moc pěknou věc, která se mi líbila, a to jsou jejich nový VR brýle. Váží jenom 100 gramů, má to být pětkrát méně než Quest 3. Trik je v tom, že tu baterii, procesor a uložiště přesunuli do takového puku, který máte připnutý u kapsy nebo v tašce. Ty brýle vypadají jako větší sluneční brýle. Jako musím říct, že mě to fakt zaujalo. Mělo by to fungovat jako osobní kino, herní konzole i pracovní plocha. Představili k tomu taky úplně nový Beat Saber, což je pro mě důvod, proč mít VR-ko, miluju Beat Saber. A jinak, co se týká třeba, co jsem viděla ty promovidea, tak jsou tam třeba různý sportovci, který jako vlastně tam koukají třeba na zápasy fotbalový, nebo tam třeba koukají na MMA a opravdu to tam jako popisují, že wow, mám pocit, že jsem v kleci, nebo že tam třeba rozebírají nějakou herní situaci a on říká, ty jo, až teď jsem si vlastně všimnul, že ty jsi tady zahrál tohle a tamto. Takhle samozřejmě jsou to jako promo videa, jenom jako říkám nějaký první reakce. Říkáte si, no a kolik to bude koštovat? 1299, do prodeje by měly jít příští rok na jaře. No, tak se zdá, že jako ta budoucnost nebude skutečně jenom o tom, že budeme mít AI v telefonu, ale budeme ji mít v brýlích, na klíčích, možná v kapse, takže při odchodu z domu už to nebude jenom telefon, klíče, peněženka, ale už to bude telefon, klíče, peněženka a můj agent, můj AI Tamagotchi. Díky, že jste poslouchali dnešní Trendy Express. Připomínám vám taky náš web expressfm.cz, kde najdete třeba rozhovory. Za tento týden připomínám rozhovor se spisovatelem Leošem Kišou. Potom taky tam najdete třeba odehraný playlist. Někde nám píšete, prosím, co hrálo ve středu 9.23, tak mrkněte na web. No a taky tam samozřejmě běžte do sekce podcast a tam si můžete poslechnout kdykoliv taky pořad Trendy. Mějte se fajn a buďte trendy.
1: Trendy Express na Express FM.

0: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Express FM.
4: Hudba. Na prvním místě.

0: kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

seashell in my ear, and it all comes back.

8 hodin posloucháte Express FM, je tady Radek a s ním, tedy se mnou, další vydání Sunday Night Cream. Vítejte na Express FM, ať už nás posloucháte kdekoliv. Před námi další dvě premiérové hodinky Creamu, které tentokrát budou takové hodně rozmanité, řekl bych. Tady je důkaz. Muddy Waters, My Home is in Delta. Krásný poslech Expressu.

Tohle byl 70-kový band Simon Day, single One More. Kapela zajímavá tím, že členové téhleté party byli zároveň členy londýnské karibské diaspory. Pocházeli z Guajany, Jamajky, San Vincent a takovýchhle karibských různých ostrovů a to, co hráli, tak to byl takový směs, to byla taková směs psychedelic funku a fusion acid jazzu a tak dále. Kdo taky rád fúzuje, to je současné jméno můj velmi oblíbený producent. Říká se Madlib a tady máte jeho kousek z roku 2020 nazvaný Road of the Lonely Ones. Ladíte Sunday.

Tohle byl vynikající producent, který se říká Tall Black Guy. Skladba I Want You zní Eterem Expressu, kde posloucháte Sunday Night Cream. A je to skladba, která vyšla těsně před vydáním jeho letošní desky Expansions, která je mimochodem báječná, ale tahle ta věc se na ní neobjevuje. Teď se podíváme na soundtrack k Mimoňům, k tomu jednomu filmu o Mimoních. Tam najdeme i tenhle ten parádní kousek nazvaný Fly Like an Eagle, což je předělávka 50 let starého hitu, který naspívali Steve Miller Band v roce 1976 a Thundercat ho předělal do této podoby. A vy hladíte na Expressu.

Let Me Go, tohle byl původně Latimore, single, který vznikl v 70. letech a jeho cover verze letošní. Latimore byl skvělý bluesový a R&B zpěvák, taky klavírista a přesně před měsícem odešel v 87 letech na věčnost. Teď se pojďme podívat za borcem, který je pro mě stále záhadou, byť vám ho pravidelně tady v Krýmu servíruju. Jmenuje se Nick Hustles a myslím se, že ve Spojených státech ty jeho tracky musí vypípávat do té míry, že tam prakticky asi není kromě pípání nic slyšet. Unfucking with the ball. Tady je Nick Hustles a vy ladíte Sunday Night Cream.

Tohle byl takový hudební ekvivalent Banksyho. Zpěvák zpívající falzetem, jak jste pochopili, z tracku Shameful Game. Se totiž skrývá za takovou maskou, za kterou by se nestyděli ani bankovní lupiči. Zkrátka má přes hlavu takovou ponožku. Teď se pojďme podívat za trojicí, která se rozhodně neskrývá, a pokud se skrývala, tak jenom do té doby, než je objevil DJ a producent Amp Fiddler. Tohle je už vokální trio z Detroitu, tvoří ho zpěvačky Antena Johnson, Teresa Marbury a Lee Ray Starr, říkají si Dames Brown, a vy posloucháte single z jejich letošní debutové desky Take Me As I Am. Tohle jsou Dames Brown a titulní záležitost.

Bridges Boa Try Again. Před námi jméno, které se v Krýmu, mám pocit, ještě neobjevilo. A doprovází ho jiná jména, které do Krýmu úplně hudebně nepatří, jako Neil Young, Mark Knopfler, Waylon Jennings nebo Eric Clapton. Posledně jmenovaný označil J.J. Cale, který ho vám za okamžik pustím, jako jednu z nejzásadnějších rockových postav historie. Mimochodem s Claptonem společně natočili Grammy oceněnou desku, která dostala název The Road to Insondido v roce 2008. Teď už tedy J.J. Cale a můj oblíbený kousek nazvaný After Midnight.

Herbie, podsta legendárnímu klavíristovi od DJ Kam Quartet. Teď se přesuneme z Francie, odkud DJ Kam pochází, do Německa. Odtud zase vzešla dvojice Sebastian Düring a Daniel Klein, kteří si říkají už víc jak, no, bezmála dvě dekády Lovebirds. Jejich megahit Want You In My Soul vznikl v roce 2011. Od té doby chrlí jeden kousek za druhým. A i tohle je věc, která zaznívá v Sunday Night Cream, tedy i takovéhle taneční kousky. Jmenuje se Bally Birds a tohle je dvojice Lovebirds. Ladíte Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM. FM.

Vrhli jsme se úderem 9. do další 60 minutovky premiérového dílu Sunday Night Cream. Odtud ze Smíchova z Express FM vás do všech koutů světa, kde posloucháte naše rádio. Zdraví Radek. Tohle je parta dvojice z Londýna, která se jmenuje Good Vibes Sound, o remix skladby Stay For One More Night se postarala Matt Hughes. Ten remix se jmenuje příznačně Late Night Radio Remix. Ladíte Express, tohle je Sunday.

Sunday Night Cream.

Tohle byly držitelé Mercury Prize, londýnský acid jazzový a reggae ensemble. Propojujou všechno možné, dej jim to skvěle. Důkazem budiš právě zmíněná Mercury Prize. Ezra Collective a Footprint. Teď už zamíříme do roku 1979, konkrétně se podíváme na desku Heartbeat, kterou nahrál a naspíval Curtis Mayfield. Tohle je jeho vynikající záležitost. You So Good To Me. Ladíte ji na Expressu, kde zároveň posloucháte Sunday Night Cream.

skvělý soulman Bobby Womack a jeho skladba z roku 1979, která začíná telefonátem jeho bývalé partnerce. A pak už je to doják samozřejmě. How could you break my heart? Bobby Womack. Poslouchali jste před chvíličkou Curtise Mayfielda, teď Bobby Womack. V téhleté krasové jízdě soulové budeme pokračovat v následujících skoro pěti minutách, kdy vám bude hrát single Stronger Than Before od Chaka Khan. I tohle je Sunday Night Cream. Ladíte ho na Expressu. Já jsem Radek a přeju vám parádní večer.

Tohle je spojení jako hrom na jedné straně vynikající trumpetista s nafukujícími se tvářemi Dizzy Gillespie a na straně druhé argentinský skladatel převážně filmové hudby, jenom zmíním jednu muziku filmovou a sice k filmu Balit. A to vám musí stačit. Teď už se přesuneme do současnosti, konkrétně do letošního dubna, kdy vydala americká zpěvačka a skladatelka, která si říká Yaya Bey, svojí disku Fidelity. Ta nás zavádí do 90. let, do 0. let a taky do R&B, jazzu, soulu, reggae. Je to skvělá deska, můžu doporučit. Tady je ukázka z ní, jmenuje se 40 Days. Je to Yaya Bey a vy ji ladíte na Express FM.

Tohle byl pozdrav ze země vycházejícího slunce prostřednictvím tracku Renaissance od producenta, trumpetisty a také DJ Toshikiho Saejimi. Ode mě je to pro dnešní cream z dnešního creamu úplně všechno. Díky za váš čas. Doufám, že jste byli s mou dnešní selekcí spokojeni. Pokud ano, tak vám nezbývá nic jiného, než se naladit ten další cream zase za týden v 8.00, tentokrát bez mé účasti, což platí i o tom za 14 dní, páč jedu na malý italský výlet, takže se uslyšíme až druhý říjnový víkend. Ale o cream nepřijdete samozřejmě, muziku připravím, dodám a bude hrát, tak jako jste zvyklí na Express FM každou neděli mezi 8 a 10, respektive půlnocí. Loučí se Radek a krásný zbytek neděle. Ahoj. They don't just go from

laptop and a box of tangerines. They turn houses into

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
2: Express FM.
3: Hudba na prvním místě.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz. Music.
1: First. Express FM.
2: Long she sees apart from me, possessed behind the eyes.

Express. Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz
1: Express. Music first. Express FM.